0: My jsme Janka Anka. A dětko, přijonu hodinu za vás zaučíme.
1: Halo, halo.
0: Jan, všetko snad hodí.